na něm vlastní vlky sudále dřej. Ketika prosvála mladá gejbu pandu, brzrula pandu na mojí Jezus, karna děla dělá, a ta samou a prvou mulanky.